0: ponuky s Rádiom Košice.
1: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Také fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.